0: Lucius Nolenov, Sepa, Emilia Marti, Euclidia Montes, Nepotis Infinite. Alespi, Elina Makopoulos, Rekines, Reti. Viste tom jen děla.
1: Učer to jak to nejde.
0: Nejde, prostě. Zavěti je vše, co jaké si vrtí na hlubi. Na rozene bloku je 20. listopadu 18. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Makopoulos, Tvorus, Nemančevský, otec Vinehan.